čím flep, flep, pojďte mi na pomoc, vám povídat. Každý den je pro mne hrozný sen, jak tušit mohla bych jen,